nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

věčný leží sníh a kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích a v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jim zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadné ty teskné oči tvoje, líbí.

Vedl jsem tě co ženu od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedovedl z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho díku vnořil svou.

Na obloze byla deka a propršelo 30 dní. Bylo to moc na člověka, je na tu naši strouhu okresní. Pomátla se nejspíš na rozumu, hladina hlavu zakalí. Nedostali jsme se ke konzumu a byli jsme z té vody zoufalí. I člověku se někdy stane, že duševně ochoří, pak říkají mu císař pane, rodina i doktoři. U nás v kraji dodnes letí vtipy, jak se ta naše strouha stala potokem a jak ten potok chtěl být řekou Mississippi, či aspoň jedním hlavním přítokem. Kdybych měl aspoň to vnuknutí, co Noe, kotvil by tu parník nebo vor, či aspoň hodil bych tě do kánoe a pádloval až za obzor, protože všechno, co jsme léta budovali, odnáší voda, co se hrne vesnici, jako když Missouri se od Jeffersonu valí. Illinoisský hranici. Bylo toho

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl.

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne do dvou jediný svůj pohled zabodne.

je to pěkná holka, to je zase fakt. Potkáte-li pak, pamatujte však, ta nebezpečná síla, jež vás pronikne, je dvojnásobná.

Jeho srdce rozkládá se pouště. Dneska svým pohyblivým pískům nedohlédnu konce. Už nezabijím ale smrt posledního bílýho nosorožce nebo kácení bělověským prales. Rozšiřujou mý duny o hektary vyprahlý pustiny.

pořád přežívá naděje. Naděje jak pouštní liška s obrovskýma vyposlouchanýma ušima, co plachá, skřehlá, špízuje, kde se co dobrýho šustne. A když papež František

Vodou nebo krví, krví nebo vodou, vodou nebo krví. A kus pouště se odlomí jak písková kra a moje Sahara se zmenuje.

samá voda, můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít.

A když zpátky se plazím po kolenou, obě křídla pochroumaný, dva tři verše ošoupaný, v ruce drtím. Zrovna snídáš vůni posolenou, tělo v spánku vykoupaný, aura ti září.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí. Já nejsem

všechno je stejný dokola. Černá je bílá a bílá je černá.

než budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

Pářovická tka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka, tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě. K rozhodnutí zdali Véna, splodil on ropě, vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

na břehy, pak rychle vytah na pokraji svých sil. Dýcháním sus do pusy, pak životu ji křísil. Pona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit se společně, že to

se pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna vstí.

0: brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po první jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.
1: Hudba hory přenáší.

a houpám se v křesle a čas utíká. Zahálka je opiát, který si dávám, když je všechno kolem sticha. Houpám se v křesle a

0: je krátce po 4. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zase nejsem smutný.

od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodinu.

jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíli. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zběl. Valašský drtivý styl, valašský drtivý styl,

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No, nezbylo nic.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabí, odjedu svou ksenofábí. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem.

O království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza. Za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky, na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne branka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve víru točí se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlohu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

přesně ty básně. Na holí tělo jen svetr a říct měsíc krajinku nasvítil krásně. A voní tráva požatá a cítíš ohně ze zahrání.

je mi to líto, vždyť zabolí to akorát. Žárlím, já se žárlím, řekni proč, řekni.

když píseň narodí se, vždycky zdá se mi, že ty předešlé svou slávu přeskočí. Ale pak je všechno jinak,

zpět, jak bílou branou tam a zpět, až ke dnu ticha klesá tento svět.

0: je krátce po 6. hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Kdyby mi to spalo, jako mi to učí, tak bych běhal po

0: chápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volá v rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží, má očička mi blíží a zaplať Bůh je tady a nějak mi i
1: kvůz.
2: Zavírej firewall.
3: Zavírej firewall.

Zvala si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se všel.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchá, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

kufry balit, když nevím, co mě čeká v dáli. A taky sedm křížků mám. Muži, co přišli z neděle, oči měli.

a vylepšený grafikon zrušil zbytečná spojení. Verona je na znamení.

leží on s ní a ona s ním. Ach, romantiko zastávek, z kouře snů, slz a nadávek.

hrozně blízko, přemýšlím, co bych ještě měl. Když je splín, je i nebe nějak nízko, něčeho kus urvat, to bych

Někdo mi to jednou všechno sečte, komu jsem dával a komu snad bral. A já mu slíbím, že už budu hodnej, sliby chyby jsou a pojedu v tom dál.

televizi ledničku, autochatu, kafe, mlejnek, žehličku. Eva ale chtěla stále víc a víc, košíků, houseboat, jachtu, no těpy. Že však neměl Adam na zlaťáky důl, musel práci makat jako já. A když přišel ze šichty chudá,

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli se. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé je Alan znovu zvětří.

napřed říkali v dědině, že tam prý má vést silnice. A pak se jeden v hospodě podřek bábině,

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, pre, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl.

Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda. A napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho a tak, i když se to nezdá, napadla mě řada věcí.

aby všude pekli dobrý chleba. A nemyslím jen na sebe. Aby bylo na světě míň špíny. A nemyslím jen na smeti. Aby se mi holky pořád líbily. A nemyslím jen na tebe. Aby bylo pláče míň. A nemyslím jen na děti.

mě všechno vrátit a nemyslím jen na prachy. Aby byly city vždycky zdarma a nemyslím jen na lásku. Aby nikde nikdo neznal násilí a nemyslím jen na války. Aby bylo vždycky co a s kým a nemyslím jen na chlast. Aby byla všude spousta kytek a nemyslím jen na růže. Aby bylo často lidem dospět.

svoje doma. A nemyslím na byty. Aby mohli všichni říkat pravdu. A nemyslím jen

0: hvězdu a čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň hvězdu.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Hudba hory.

0: lieb.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: Moje milá, dej mi ještě šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku.

rada. Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem. A taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola, to je jen...

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má byt jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlapaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

灭你，ani za celé jmění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazením.

přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zemět.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád, sotva bych opřený.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síly, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Folsom, Emil, Luz.
2: Můj děda býval natěrač,

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou. Plaštovky se slétnou

si už ten mlejn, tak se přestaň věšet, já teď jinou mám. No tak se přestaň věšet, já ho jinou mám. Až ti budu chtít slyšet, já ti zavolám. Je, až ti budu chtít slyšet, je.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: To není na bázeň. To dělá se mi slabo. To srdce se mi propadá. To v hlavě koně hrabou. To není na bázeň. To dělá se mi slabo.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
2: Vzduch voněl senem, létem a sexem, před svatým jenem v kapličce s mexem.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masny, která se bojí.

do poslední chvíli. Tu, která nepočká, když ty ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

0: nebude síly na zbyt.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem.

jindy a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem, jo, rozkveteš jak maceška, až pustíme se do ježka. Třeba si i trsnem s Oskarem Petersonem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synko.

Otče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: Chlapče, kam si se to dostal? Makat budeš v hodině, šúrat o přestávce. Chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

Spodní komise, otvíraj mi hubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

kam si se to dostal? Na všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel.

Kož dožralo to chlopka, že tak hlupy byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval, jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

mulat na tvý tapetě. Chybí ti někdo, kdo se spálí čajem, co neseš kombiné, nebo se ožen s papagájem. Ostatně proč ne, proč by ne?

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém Chanel číslo 5.

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, ten sirtěnku dívko Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

tvýho očích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prýs je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Své vlastní hry, tajné služby, šedé mory, zápasy ve volném stylu, klamy, reklamy, klamy, reklamy, klamy, reklamy, tajné služby, šedé mory,

čtyř polí. Všude samá šedá zóna, tajné služby, šedé mory, zápasy revolném stylu, klamy, reklamy, klamy, reklamy, odvaž se, naši pěšáci jsou ještě více krémovější než ti tvoji. Šárka hraje šachy podle pevných pravidel,

zlosťu ulic nepravím, hledáte brýle, tuž to se bavím, tuž to sem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud nezačala na hubě mleť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovú cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Vy jste si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší.

za našu stodolu hruškama slova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a štyri doky

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem snad.

oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen znát, ale vzdávají se jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svýhle, chodec smekne klak.

Když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

Bez nej dům, bez hlasu, prázdno, prázdný postele, mám předstírat noblesu, ta samota mě sežere. Tak co teď s tím? Všude černá a rudá. Žádná radost pro mě, dluhy mažem pěstí, ty nejsi se mnou v domě, k tomu keci na náměstích. Tak co teď s tím?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

poslouchá a tajím dech. Ticho padá z té výšky, lišky a tma.

kolem hloubce mýho vědomí plují letní dny, jak letom byl, kdy všechny měl se na blízko.

0: Ha! Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.
1: V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí malá píseň do tmy.
0: Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.

0: že jako pole na ten, jako film, co nejde vyvolat.
1: Zaskočenej na prádelní šňůře vysí sebe vrah. Nadávám tý hloupý noční můře, že mám v kalhotách. Vložil jsem ten obraz

taky nejdelší je kánoj stezelá. Plujem řekou po proudu a já skrz Olšový mraky hlídám na

co neumí sdílet svou touhu bez chatu. Nevím, jestli jim to věřit, hercům, co se snaží vetřít na Olymp zmocněnců.

jak bys mě miloval, kdybych si nebarvila vlasy, kdybych

jak bys mě miloval. Byť jenom vrásky potočila a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

se zase vrátil. K slunci nedosáhl, na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.

odešla si tiše, stejně tiše, jako vždycky přišla k nám. Nemysli si, že tvůj obraz teď smutně na zeď promítám. Netou

metro bez tebe zní tichem, které nikdo neruší. Teď už rychle vstanu, dlouhý smutek přece chlapům nesluší.

0: to malý babier, cuti z očí kouká, když máš něco říct. Sto malých lakom, cuti z očí kouká, když máš něco dát.
1: Sto malých pubertáků nosí, že jsem týma statku a já se musím smát, když se máš zachovat jako chlapce.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tak si mě popálila očima, že jsem jak země v rozvalinách. Cítíš, která k to země klíčit začíná a jak se oheň k tobě vzpíná.

0: začne do mě kopat, chvilku jsem vyléčen, ty křusky mají dva centy a tyhle argumenty mají na mě těžkej dopad. Zpíval jsem Štajchla Pepu a ještě dnes se klepu, potom jak rukou zvící cepu mě otloukala řepu. Zaspíval jsem jí Redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ležíš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štiky na polici, to jak popadla Sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Denka.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpétum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slavníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

0: copánky a dělíčky. Má 30 copánky a dělíčky, 40 nelíry a faldíčky, 130 paruku a chlebíčky.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: someone to hear your prayers, someone who's there.
1: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
0: Reach out and touch me.
2: Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen. O tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem, že se motám městem dolů, sloup za sloupem. Někdy bývá cesta křivá a nejdu rovnou za nosem.

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát. Kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel, jako teď i ty.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jako slunce, už na obloze brzy začne hřát. Na poslední hraní, v té poslední šňůře, jeden hrát.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tak si představ, že ten Rammstein

Toulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky.

nad obzorem letí ptáci slepí září červánků. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Naděždo Ivánovno, vy jste tím vina. Až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, ryjeme držkou zemi.

řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo, každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD vejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo.

pan doktora s klackem v levý ruce. Praxi on měl velikou, však přepočítal se. Na svý kůži pocítil, co má ten bejk síly. Odváží ho sanitka a je bez svejch líp.

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si blesk,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Nelajkla mi status na Facebooku a já vůl už ji v duchu žádal o ruku. Myslel jsem, že úspěch je zaručen a po přečtení padne do mé náruče. Teď marně vzývám mámu i tatu, aj matičku svatou, pomozte mi od traumatu. Nelajkla mi status. Místo toho lajkla status svého kamaráda, že vraj společnost nemá důchodcou rada. A kde se všetka krutost v ľuďoch bere, hlavně, že ty si svatý, ty jeden pozere. Klidně ti přispěju na léky na prostatu, ale těmi keci bal holky ze svýho státu. Nelajkla mi status. Lajkl to Ondřej Tomáš, Vítě, Lenka, čtyři matky.

chlap a lyžák, dva klauni a trdlohrádky, tři Petrové a dvě Katky, Angličan, Fin, jedna malajka, jen ona to nelajkla. Nelajkla mi ani moji stránku písničkáře, a já chudák v potu tváře ji vytvářel. Jak pečlivě jsem dříbil všechna slova, každou fotečku jsem vypiloval. A když jsem jí poslal k lajku pozvánku, tak ačkoliv si vybírá mailovou schránku, nelajkla mi stránku. Místo toho lajkla stránku Tomáše Kluse a lajkuje mu fotky v jednom kuse. Za mé přátelství a láska k matce zemi, a teď z toho všeho smutno je mi. Jak je snadné vloudit se dívkám do spánku, pokud nesedíš před monitorem na verpánku, nelajkla mi stránku.

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži. Každý anděl potřebuje číst knížku i s tyráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dý-da-dý-da-dý-da. Ta-da-dý-da-dý-da-dý-da. Každý anděl potřebuje.

stížnosti se valem kupí. Prý zbyly jen postavy tupí. Jeden lže a druhej krát. Další je byrokrat. Povím vám k nevíře, to tu je. Vždyť to čtenář toleruje. Kdy autor skončí na ring.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne či neli.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude

chodníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční lístek, pro pořádek děláme stín trochu drahotný. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká. Sedáme si s vínem

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblak, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš.

se až do rána zdá. A v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás. A málo kdo

mého mameluka. Rozkázal bych, vypucuj si meč a sej mi ho za tu blbou řeč. Jsem však sám a třese se mi ruka.

asi bych to neměl nahlas říkat, ale nejhorší jsou kritici. Uvejte jim něžnou kytici, přivoní a hned jí začnou žvíkat. Autor prý se s nimi musí stýkat, chceli se udržet na špici. Lec kdo však má křeč a zimnici, je, jen slyší to stádo z dálky hýkat.

Takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím. Hotel nad náměstím. Drak lítal u dveří sálo. Na to klupetenou šálo. Dědové vši vyduchlo popelky. Švadla vyzlibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousiček usměvu. Dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky rucelin metají koselce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným varburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá vrtučné zpropitné a k tomu proklouzne, tak to nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Honcové, princové, výlí sudičky, chopí se poháru, nože a vidličky. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou starokapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhrnul opon z máminých kytek. Pěkně se usmál a

Zpívalo se, zpívalo byla, princezna zářila štěstím, hotelnula náměstím. Na plný obrátky letíme světem, všechny ty pohádky patřily dětem. Píšeš mi z ciziny zoufalý dopisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnulo bonus máminých kytek.

jedna z mých posledních lásek. Čas náhle karty otočí, bicí srdce úročí, skryté city na požár. Až ze sna vyjde z rtů vzdech a deštěm prorezavý plech, u závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak

spolu v tom nečase, přímo pod oka, dobře schovaní, milenci deštivých večerů, pusy pletu.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

tomu varoší sa a vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičít na dluh života a být zdvořilý a za rohem pak kopnout vzteky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se myhla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečova sevření a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje.

a kdy už konečně taky jednou já pořád stát do prázdna. Promiň, když jsi byla docela milá.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem, Hynkem, Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad svatou Aneškou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

ve vratný i zlatý rybky v podběráku. Říkám si, není to tak špatný, nože jo, pane svěráku. Všichni jsme fakt jen láhve vratný i zlatý rybky.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas.

misi a do vlastní kůže zbývá nalít čas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita, sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč,

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber. A pak ten smutný moment nad ránem, to všechno občas spojí. Na chvíli noc je noc a den je zase den. Toužíme po tom všem, co nemáme, a to pak prostě něco

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

když vagony hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty.

0: col·labora Music Urbe, Radio Folk.
1: Jak mi tak dochází dech, nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí,

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

Закокривай. Ну, бачку. Кливи!

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce houzou.
0: Poletní půlnoc nastává. Škrábu si dlaně a chci žvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran.

0: Ty nechat tránu otevřenou. Co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Za
0: chvíli poznáš, co mám v plánu. Kde pak tvý klidný noci jsou? Kde pak tvý

0: klíče na prst navléká. Drogou se stát, ukázat záda, yeah. Já z tvého smutku rozkvétám. Jeden.
1: Když je doba dešťů, stojím za oknem, světlo smutně bliká v pokoji.

bez něj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

si děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, ministři válčí.

drží zpátky, jsou sami sobě na posměch a vždycky mají krásný kamarádky a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlo.

co by byl život bez trampot. Řeknou ti, hele, smysl a zanech řečí, nestojím o tvý ohledy. Škaredý holky,

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudebníci vybavují u káby, topič si nad klávesnicí vyhrnuje rukávy. Sedí topič u piana, preluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slabí celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelná.

trochu žít. První to mluvá další jistá, aby svobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičít na dluh života.

a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se měla na zpátek.

dna ještě nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečovav se dřív, aby chutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje při.

a kdy už konečně taky jednou já pořád tahat do prázdna. Promiň, když jsi byla

0: máme rádi refrémy.
1: Máme rádi refrémy, protože se opakují.
0: Protože?
1: Když to nemá refrémy, z rádií tě vypakují.
0: Z rádií tě vypakují.
1: Jedna písnička pro skvělý rádia, nic se v ní neřeší.

zasáhne faninky. Jejich rodiče, autor si nestřílí, srandu si nedělá, tohle jsou základy. Aba to věděla, zrušil dynamiku, ať je to hlasitý, jestli to neduní. Ohl si basy, ty, máme rádi refrény, protože se opakují.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tak tiše přišla tma a stěžkly oči tvé. Kdo pak teď sčítat má to dobré i to zlé? Vše, co tě tížilo, snad už tě

Rádio Folk. Váš klidný prostor. Živá voda v moři hudby.

salama se schází se mnou každý pondělí. Vypadá jak halama, ale vždycky čtyři dvěma podělí.

sázím splašeně. Můj posel ztratil paměť a na oslu teď bloudí Arktidou. Nechává se hanět jen

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

večer se schovala za dlouhým svetrem, tlustým, co chytají se na něj vlasy. Pak řekla ahoj a zmizela si. Sluníčko zhaslo a bylo šero. Madlenko, Hanko, Natálko, Věro, jak pak ti říct?

a my tím rozpůlíme ve dví celý svět, protože tu jsme. Ale my jsme udělali jenom jeden krátký pohyb a teď...

Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení, na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty zbyla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej a tím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí zít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý.

ústa a viděl to leopard, klidný a nebojácný.

lehká, se nadechla.

een leeuwpaard, ik liet niet, maar ne bojat niet, řekla, miluji, a na zem přiletěl zpěv neviditelných bytostí, stromy se sklonily na znamení věčnosti.

0: Spievá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

A když zpátky se plazím po kolenou, obě křídla pochroumaný, dva tři verše ošoupaný, v ruce drtím. Zrovna snídáš vůni posolenou, tělo v spánku vykoupaný. Aura ti září skrz vlasy rozcvůj.

beru všechny nové plány jako naše poslední. Nežádány, nečekány, odsouzeny k zetlení.

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdce mi uní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve víru točí se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti na slepoti volám a věřím, že tam někde v elektrice

máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva

pomalu ztrácím pevnou půdu, než si proklestím cestu z krajiny bolesti zachránit.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlechtý.

co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze, nerisknu si bez

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Myslel si

cestě jen kamení a věčnost ke mně pískem promlouvá. Smích je tajné znamení,

ty jak žula s čedičem, ještě nevíš, že tě změní na mnohem lepšího člověka, na mnohem lepšího člověka, na mnohem lepšího

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce.